0: Rádio MB.cz.
1: Ahora muchachos!

0: MB. Noc plná devadesátek.
1: Question. What is love?

0: Bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: rád.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Kita.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: www.radiomb.cz
3: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz. Za

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: www.radio.mb.cz.

0: bylo 7 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

možná. Kdybych víc o tě stál, tak možná.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Vzpomínám na to, co bylo, na všechno to, co se mi do paměti vrylo, proto píšu dál, co teď v hlavě mám, fortissimo. Řekni, co je tvojí nejsilnější hodnotou, je to kariéra nebo vize s rodinou. O tom poslední dny často přemýšlím, jednou bym a potom zas vůbec netuším, nejdůležitější.

0: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Rádio MB.
9: MB. MB. MB. MB. MB. MB.

0: bylo 8 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav, Erbenova 790, Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
1: www.radio.mb.cz
2: Radio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Kytar.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: specializace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.
4: Rádio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: bylo 9 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmely.

0: Tvoje barvy, tvoje jistota. Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Radio MB.

0: ti tvář, dám srdce na oltář, tak to zvaž.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Michalka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Radio MB.
9: Radio MB.
10: Radio MB.
9: www.radiomb.cz.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih.

0: bylo 10 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Radio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Kytary

0: známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: www.radio.mb.cz.
1: Radio MB.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: www.prodejna.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: MB. MB. MB. MB.

0: bylo 11 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.

občas osud na kolena každýho sráží. Na tom, jestli král či chudák, na tom nezáleží, víš. Tak to prostě chodí.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
4: To už je stejně jedno, mizíme.
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Radio MB.
9: www.radiomb.cz.

0: 12 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Jana šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Hudba z našeho regionu.

0: Faster.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
0: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Kytary.

0: Známé hity, letní večer a atmosféra, co tě nenechá stát. Vstupenky najdete na www.vstupnafest.cz nebo na místě. Valečovské léto. Večer, co má šťávu.
1: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: 13 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmel.

0: Radio MB.
1: www.radiomb.cz.
2: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem, a všechno bude sweet, tak jak má být.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
7: Radio MB.
8: Radio MB.
9: Radio MB.

0: bylo 14 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: dost smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše společnost.

0: www.radiomb.cz.
1: Radio MB.

0: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.

0: bylo 15 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Rádio MB.
1: Ha, a je tam další.
2: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
1: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
2: Když já se tam nedostanu.
1: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
2: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Radio MB.
9: www.radiomb.cz.

0: bylo 16 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.
5: Zažil jsem srandy fůru, prošel světa kus. Ze skotských polí viděl prvně dvojmo velký vůz. Jak vzal mě první

Aj, jednou přijde štěstí tvý, a pak si stála ve dveřích. Řekla si jenom, já vidím to, co ty.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: bylo 17 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Čekal jsem dlouho a když už jsem nalezl, přijde mi, že se mi minulost vrací. Chvíli jde za mnou a chvíli je za tebou, i když si před ní vytváříme pancíř. Denně se učím, jak máme s ním bojovat, cítím ten tlak tíhy, co na nás padá. Když vidím na tváři, že jsi unavená, strápená, raněná, těžko to zvládám. Často je

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Radio MB.
9: www.radiomb.cz.

0: bylo 18 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz. MB.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.cz.

0: 19 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.
2: Ha, a je tam další.
3: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
2: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
3: Když já se tam nedostanu.
2: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
3: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Rádio MB.
9: Rádio MB.
10: Žiju příběh z Leporella. Skládám stránku ke stránce.

0: bylo 20 hodin. Rádio MB.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
4: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: www.radiomb.cz.
1: Radio MB.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hledáků, nebo džinsy,

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.
4: Rádio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: bylo 21 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Radio MB.
9: www.radiomb.cz.

Mám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: bylo 22 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: bylo 23 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: někam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Na střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi se 23. června uskuteční další den techniky. Brány na dvůr se pro školy a veřejnost otevřou v 8.30. Příchozí se mohou těšit na technické soutěže o ceny, soutěže s IZS, jílenský sedmiboj, virtuální realitu, robotiku, modelování v Katy a 3D tisk, výstavu vozidel a také se bude hlasovat o nejhezčí vozidlo.
2: www.radiomb.cz
3: Radio MB.

co po ní zůstane. Vzpomínky, doteky, ztracený slova, hledáme způsob, jak najít je znova. Pravda se zjevuje, když něco uvadá, krása se zjevuje, když něco zraje. To prozření bolí, jak prozření herce, co zjistil, že svý city jenom už hraje. Jsem tu s tebou, i když sále dávno zhasly světla. Jsem tu s tebou, i když už

je to jen volba, jestli tím projdem, nebo to raději vzdáme. Jsi má tajemná Indie, nový svět, co je v dáli. V sobě plamen máš, co umí hřát i všechno spálit. Je tvé sklání se pod sněhem, i my občas padnem k zemi.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.

0: byla půlnoc.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.